0: What's going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 9 hodin.
8: Color Music Radio.
9: Bailen el oso español.

got my eyes on you. I'm gonna jump out the bushes and grab you.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Vestige Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Vestige Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

na úvod čerstvého poledního menu. Čerstvého, pokud posloucháte v pátek 4. září 2026. Slaví Jindřiška, taky Rozálie. Luna v blížencích. A slunce v paně. A já vás budu provázet na následující hodinou. Mý jméno Lukáš Kolíbal. Tenhle song se jmenuje Cruisin, právě takhle jsme pomenovali s kolegou DJem Ramelem naše R&B hiphopový party. Udělali jsme zatím jenom asi 3 díly, pokud se dobře pamatuju. A přemýšlíme nad nějakým vhodným místem, kde by tyhle ty akce mohly pokračovat. Se věnujou muzice na přelomu milénia. Kdy ještě jsme o žádných AI, o tom jsme si četli jenom science fiction. Takže ta muzika groovuje a dejchá všema lidskýma emocema. A tohle samozřejmě D'Angelo, na kterýho naváže Angie Stone přirozeně, kdo ví, ten ví. Takže D'Angelo a právě teďka Soul Endurance a Angie Stone a polední meny. Dobrou chuť.

Angie Stone hned dvakrát v rámci dnešního poledního menu. Z mý hodně oblíbený desky, myslím, že její druhý kousek, což docela sedí do té éry, cože má společného D'Angelo a Angie Stone, syna, který se jmenuje Michael Archer II, a hledal jsem nějakou jeho muziku a nemohl jsem ji pořád najít, až jsem zjistil, že si neříká Michael Archer, ani že si neříká D'Angelo Junior nebo tak, ale že si říká vlastním pseudonymem, který je Swy Vo Twain. A tak já vám teďka, myslím, že premiérově na Color Music Radio bych tipnul, pustím jednu ukázku jeho tvorby.

Takže když už jsme si dali D'Angelova a hlavně Angie Stone, jejich syna, který se narodil v roce 1997, jsme si dali jeden song od něho a myslím, že jste slyšeli úplně poprvé, stejně tak já, tak jsem si říkal, tak možná čas dobrý představit vám i další zajímavý jméno, o kterých jste v životě neslyšeli a dělají dobrou muziku. Zatím ze světa hip-hopu, ale uvidíme, bude to dneska, myslím, i pestřejší. Tohle to byla zpěvačka Niota Parker, zajímavý objev. A její úplná novinka jménem Say Less, řekni toho míň. A v červnu vydala album Confused Admiration. No a je zajímavý, že vlastně chytrý, inteligentní rap to má aktuálně mnohem těžší než... Teď se nechci nikoho dotknout, ale než úplně jako lopata, která rapuje o bitches a karách a o tom, jak se zmastit. Tak si říkám, jestli to je nějaká reflexe naší společnosti, nebo jestli prostě hudební labely některý prostě tlačej badness místo inteligentní muziky. Možná mě to nepřísluší nějak hodnotit, ale každopádně mám aspoň tu volbu vám pouštět muziku, která se mnou rezonuje. Třeba rezonuje snad i s vámi. Tak budu moc rád, když mi dáte vědět. A budu moc rád, když mi dáte vědět, jestli vám něco říká reperka, která si říká Sa Rock. Sáno S-A-S-A, pomlčka Rock. Ona vydává na Evidenceově labelu Rhymesayers Entertainment. Měla se objevit na tom letošním hip-hop campu, co nakonec neproběhl. A v prosinci pojede turné po Evropě a v rámci toho jsem dostal nabídku udělat její koncert v Praze, případně někde jinde, kdybyste měli chuť. Ale jsme to kontrolovali a říkali jsme si, no jo, to já bych strašně rád do toho šel, ale kolik lidí jí tady vlastně zná? Tak to je taková otázka do éteru. Napište mi lukas@radiocolor.cz, kdybyste chtěli vidět Sa Rock v Praze, nebo v Brně, nebo ve svém městě. Případně ideálně jako investor nebo majitel klubu. To by bylo úplně optimální, ideální. A třeba se nám to povede domluvit. Tohle to je z jejího výborného alba z roku 2020, The Sharecropper's Daughter. Věc jménem Good.

z této skvělé desky, kde hostují mimo jiné Saul Williams, Ledisi a nebo dokonce Black Toads, The Roots. A my si dáme věc jménem Rockwell z Ameriky, kde hostuje Stel Spí. Takže Sa Rock a výzva do Eteru, kdo z vás jí zná, kdo by vyrazil na její koncert. Lukas, zavináš radio.color.cz, Vox Populi. Právě teď na Color Music Radio posloucháte polední menu v premiéře v pátek 4. září. A ne, tohle si pustíme až potom, to je další novinka. Ale teďka Sa Rock a Stel Spí, věc jménem Rockwell z Ameriky.

Skvělá muzika, ne? Sa Rock. Která pojede začátkem prosince po Evropě, malý turné, a v rámci toho by mohla vystoupit i u nás, pokud dáte dostatečný forward. To znamená, dáte vědět na lukas zavináč radiocelor.cz. Jdu, koupím si lístek, chci být sponzor této akce, chci to ve svém klubu. By the way, nepojede sama, pojede s ní taky Sol Messiah. A toho si dáme právě teď z jeho alba God Complex. Mimochodem oba dva taky hostují na albu Arrested Development, který vystoupí v Praze už 17. září, takže za chvilku dojde i na ně. A nejdříve Sol Messiah songmanem Who's the Star?

Bůh ti žehnej, God bless you. Arrested Development alba Bullets in the Chamber. V tomto songu hostují oba dva, Soul Messiah i Rock, o kterých jsem mluvil předtím v souvislosti s jejich prosincovým turné. A Arrested Development můžeme naživo zažít v Praze už 17. září v Lucerna Music Baru, což vřele doporučuju, pokud máte rádi hip-hop, pokud máte rádi soul, funk, pokud máte rádi dobrou muziku bez škatulek, protože tohle to bude nádherný koncert, už jsem je viděl asi 5krát a vždycky mě to nabije pozitivní energii na několik měsíců dopředu a myslím, že s tím přicházejícím podzimem naprosto ideální načasování se znova užít tu jejich velmi pozitivní a energii, který z nějakého důvodu říkají alternativní rap a přitom je to úplně nejvíc real rap. Tohle je z jejich starý desky jménem Zingala Maduni. Můj oblíbený song jménem Africa Inside Me. Arrested Development 17. září v Praze. As I

Jo, to byl Arrested Development 17. září v pražském Lucerna Music Baru a já mám pro vás jeden volný vstup na tady tohle ten nádherný koncert. Napište mi na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje jejich první a jak se jmenuje jejich nejnovější album. A losovat budu v příštím poledním mini po víkendu, takže jedinečná příležitost. A protože ten song se jmenoval Afrika uvnitř mě, tak si dáme teďka malinko Afriky. Tohleto je Tiken Jaffa Coli z Pobřeží slonoviny, velká hvězda reggae music, kterýho jsem měl možnost teďka vidět minulou sobotu v Bratislavě na festivalu Uprising. A byl to silný. A tak vybírám jednu jeho starší věc, který hostuje Didi Avady ze slavný senegalský party Positive Black Soul. Posloucháte Color Music Radio? Polední menu.

Didier Awadi, právě z party Positive Black Soul, dali jsme si jeho solovou věc jménem Geometrie Variable, neboli variabilní geometrie, o tom, jak politika se přenastavuje podle zrovna zájmu té, které velmoci. Kdo umíte francouzsky, tak jste teďka možná poslouchali s otevřenou pusou. A já vám ještě přidám Hocus Pocus. Featuring the Procashans z alba 73 Touches, legendární francouzská parta Hocus Pocus, kéž by se znovu dali do kupy, pánové. Polední meny. Blížíme se do finále.

Macpart.cz, za to, že se mi starají o věci kolem mýho iPhoneu a Macintoshe, že dávají dokupy i rozbitý věci. Raději si nechám ty věci opravit, než abych to vyhazoval a kupoval si asi nový, když vím o té ekologické stopě, ne, toho, těch všech přístrojů, co si neustále kupujeme znova a znova. Nejenom v Africe. Tak myslím na to, v rámci toho vám za chviličku pustím song jménem Degenerace z nového alba od Jazzyho Le Paze, kterou produkoval Jacob Carl, a tenhle ten song na něm spolupracoval DJ Fate, ale ještě než se ho pustíme, ještě než se ho pustíme, tak bych vás chtěl informovat o tom, že začal v Táboře knižní crossover festival jménem Tabuk, který přiváží spousty zajímavé kultury do Tábora právě pro tento víkend. Hlavním náplní toho jsou stánky s velmi zajímavých, převážně nezávislých malých nakladatelů, který jinde moc neuvidíte, takže spousty zajímavých knížek v centru Tábora. A Dharma Gaya tam má taky svůj stánek, kde proběhne v sobotu odpoledne autogramy s Františkem Tichým. O jehož knížku Meditace i legrace jsme soutěžili v nějakým předminulým menu. A zároveň tam proběhne spousty dalších doprovodných akcí, výstavy, koncerty, přednášky, čtení. Dnes tam bude odpoledne takový improvizovaný živý skládání poezie podle japonský tradice Kasen, a bude na to dohlížet přední česká japanistka Helena Honkopová, která spolupracuje právě s nakladatelstvím Dharma Gaya už dlouho, a ta bude mít zároveň přednášku v sobotu v podvečer, myslím 18.45 v Dobrý čajovně v Táboře, na téma tří poutníků japonské literatury napříč časem a toho, jak každý z nich psal trochu jinou poezii, ale vlastně některé ty myšlenky napříč těma staletíma se neustále opakujou, a myslím, že to je taková dobrá parafráze k těm umělcům, kteří jsou dneska konfrontovaní s tím tlakem AI a s tlakem na výkon a s tlakem neustále něco publikovat, že ten art vzniká zevnitř a někdy je potřeba naopak ten tlak zvenku si udělat kruh a soustředit se zevnitř ven, než to všechno jenom nasávat zvenku, aby nás to pohltilo. Tak tolik Otec Fura pro dnešní polední menu Myšlenka dne. Kdo posloucháte v pátek, tak vám mám pro vás pozvánku, že bude dnes večer druhý pokračování pořadu Groove Mind, který je věnovaný elektronické muzice od minimál techna až po další záležitosti. Tak to je taková věc, která myslím, že je od 19 hodin tady u nás na Koloru, zároveň odpoledne repríza skvělého pořadu kolegy DJ Ramela Aftermood, za chvilku taky, myslím, že od 14. hodiny skvělý můj oblíbený mixtapeový pořad s Daný. A co, kdo posloucháte v neděli v repríze, tak doporučuji poslouchat dál, protože od 13. hodiny bude nový album týdne, tak hodu pro vás připravit, a teď už Jazzy Le Paz, DJ Fate a Jacob Carl z alba Jádro Pza, song jménem Degenerace. Tak něco k zamyšlení, ne?

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Posloucháte Color Music Radio a buď v neděli krátce po 13. hodině, nebo ve středu ve 20 hodin právě teď startuje album Týdne, čerstvé, zářijové z roku 2026. Během prázdnin jsem vás zasoboval reprízama, abyste si oživili některý z těch alb, který jsme si představovali v minulých albech Týdne, protože už jich je přes 30, co vám tady takhle postupně servíruju. A v září teda začínáme znova, každý týden jedno album, a začínám album, který je zároveň pozvánkou na koncert, pozvánkou na velmi výjimečný koncert, který proběhne už 17. září v pražském Lucerna Music Baru, a je to kapela Arrested Development. Kapela, která vznikla v roce 1991 a album vydala, vlastně ne, kapela, která vznikla koncem 80. let a svoje první album vydala 24. března 1992. To album, jejich debutový, se jmenuje 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development, což je prý přesně tak dlouho, jak dlouho jim to trvalo od vzniku kapely k nahrávací smlouvě u labelu Chrysalis Records. 3 roky, 5 měsíců a 2 dny. A to album se stalo super úspěšným debutem, vyhrálo 2 Grammy za nejlepší hip-hopový album a zároveň získali Grammy pro nejlepšího nového umělce, The New Artist, vlastně první rapová skupina v historii Grammy, která získala tady tohleto ocenění a znamenala milník i vlastně v popularizaci hip-hopu, který tehdy byl hodně o gangsta, zlatý řetězy a adorování neúplně pozitivního stylu života. Najednou se zjevili Arrested Development od někať z Tennessee a žili na farmě společně a dělali muziku, která je pozitivní message, tak to najednou bylo úplný zjevení a velká radost pro fanoušky kvalitní muziky. A ta kapela funguje dodnes a dělá neuvěřitelnou muziku, stále vydává, než je jenom z toho prvního alba. Je to celá parta, je to celá komunita kolem Toda Thomase, který si říká Speech, který je tím hlavním rapperem, a taky DJ, který mu se říká One Love. A někdo tomu říká folk hip-hop, někdo tomu říká alternativní hip-hop. Pro mě je to velmi srdcová záležitost, tak srdečně zvu k poslechu Arrested Development a jejich debutového alba a pozvánka 17. září v pražském Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít. Příjemný poslech, album týdne.
1: Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth.
2: Space ain't man's final frontier. Man's final frontier is the soul. Guided by someone more powerful than any human.

0: Vintage Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Ladies and gentlemen.
8: Can I please have your attention?
9: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
10: Let's find out. Ready, set, go.
11: Color Music Radio.
12: And now we're gonna open our first set tonight. We have a new tune composed by our tenor sax, Bobby Keeper Sinton, Valerie Keeper. The tune called El Toro.

Luděk Pokorný in the mix. Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

příjemný čas a ničím narušený sound. Ladíte frekvenci Rádia Color a je tady pravidelný Saxapil, který vás zdraví a samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem přeje Vládě Drtina. I dnes na vlnách Saxapilu převážně saxofonová muzika, soul, funky, jazz, smooth jazz a latina, to vše vás čeká v té následující hodince. Tak dámy a pánové, jdeme na to a teď už se hlásí o slovo kapela Mezzo Forte. Chlapci z Reykjavíku, který rozbalí každý funky groove. Roller Coaster. Radio Color.

Washingtonem Juniorem, slavným saxofonistou, který udával takové tóny prvnímu smooth jazzu. Tohle to je jeho skvělá parta z 80. let. To je Marcus Miller, Steve Gadd, Richard T. a samozřejmě Grover Washington Jr. Little Black Samba.

It's OK. Já doufám, že jste OK s rádiem Color. No a tohle to byla soulová R&B zpěvačka Dennis Nancy Williams. A příjemný soul, doufám, pro dnešní odpoledne. No a jsme v Saxapílu, dáme opět prostor saxofonu a tady je moje oblíbená parta Spyro Gyra. Tuhle desku mám velmi oblíbenou Catch in the Sun, rok 1980, Jay Bekenstein.

Into the Ghetto. To byl George Benson a s ním Joe Sample v pořadu Sex Appeal. Písnička What You Gonna Do For Me natočila slavná Chaka Khan. Ovšem teď je tady v podání saxofonu. A to je Mr. Darren Rad a s ním baskytarista Wayman Tisdale. What You Gonna Do For Me.

Dotek brazilské samby pro dnešní odpoledne v Radu Sax Appeal Elian Elias Aquarela do Brazil. No a než pojedeme do finále, je tady ještě David Sanborn. Slavná nahrávka Run for Cover a samozřejmě Marcus Miller.

Vestige Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
4: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: ahoj, koračky a koráci.
1: Harry.
0: Tak se jmenuje písnička, kterou právě dospívala Macy Gray. No a vybral jsem ji, protože je v pořadí šestá na jejím albu The ID. A dneska máme 6. září. Pokud mě posloucháte v premiéře v neděli, tak je tomu právě tak, že je týhletý ženský zrovna dnes 56 let. O rok méně je Leila Kay. Tak si teďka dáme s Robin Res. A potom ještě její solovku Kaplan Porma. Ovšem tohle to je Rock the Nation.

55. Pěkně rapuje, co? Tady máme ještě jednou. Nevěříš se, co původně natočil Plastic Bertrand? Prospera Lacobleze a Deplíka. No a o muziku v té verzi se postaral Dennis Pop a Douglas Carr. A o kytaru pak taky Chuck Anthony.

těch zpěváček. A dneska taky narozeniny. Některé zdroje uvádí, že jich 55 a některé 56. Takže kdo ví, kolik je opravdu, ať mi napíše do e-mailové schránky DJ Vinitrak@zavináč.cz. Díky.

We Bapa Gal Rappers. Věcí Get in the Groove, ve který byl popěvek té předchozí věci nasemplován.

se dostali do žlábku. Tohle to jsou další. Těžku ILB zremixoval David Morales.

zrak, blíží se pravděpodobně snad dočasně poslední díl pořadu Barevná hodina Honzy Martina, protože budu muset řešit své zdravotní problémy. A co týden tu budu ještě. Éteru na Call Music Radio. No a taky si zahraju s Lubošem Lukorem v klubu. Já jsem taky v Baru v Krymský. Adresa je Krymská 21 na Praze 10. A to sice 17. září od 22 hodin. Tak přijďte.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat ve majské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény.
2: Při poslechu našeho pravidelného pořadu, možná bych mohl říci i týdeníku, vás vítá František Vich. Tradiční čtveřici dnes bude tvořit jedno energické rockové trio z Quebecu s názvem Penelope. Stylově velmi pestří Le Blaireau de Ravel, mladá zpěvačka s uměleckým jménem Pyjama, to bude spíš lehce experimentující pop rock. A na závěr tady mám mistra francouzských jazzových, ale i rockových houslí Didiera Lockwooda. Odstartujeme tedy skupinou Penelope. Tahle pocházela z francouzské komunity kanadského Quebecu, ale existovala i stejnojmenná skupina kdesi od Marseille. Obou jsme se už v našem pořadu kdysi lehce dotkli. Dnes se třemi písničkami vrátíme k těm Quebecanům. Tohle trio se zpívající kytaristkou začalo svou krátkou kariéru v roce 1999 a ještě v témže roce se stihli představit několika singly a brzy i prvním albem. Jmenovalo se Je fais fuir la visite. Tehdy zněli hodně syrově až punkově. Alba se prodalo 5000 kusů, což bylo na tamnější poměry v zásadě garážové frankofonní kapely více než pěkné. Hned si z něj dáme jednu ukázku. Le Cri.

Po prvním albu se Penelope ukázali na řadě velkých festivalů, ale všichni tři pak dali nějaký čas přednost svým čerstvě narozeným potomkům a dali si pauzu. Sluší se asi uvést aspoň jména našich hudebníků, takže Francis Bedard, co by zpěvák a basák, Julie Berthold, co by kytaristka a zpěvačka a Eric Roberge, bubeník. Než si řekneme něco dál, dáme si ještě jednu ukázku z albového debutu. Tahle se jmenuje Abbey Rato.

kebečtí Penelope po druhé z jejich prvního alba. I když to druhé z roku 2001 vzniklo ve Washingtonu DC ve spolupráci s věhlasnými studiovými mistry, pracujícími třeba pro Fugazi nebo Foo Fighters, zdá se mi už trochu moc uhlazené a celkově ne tak zajímavé jako albový debut. Další informace jsem už nenašel, takže si jsem skoro jist, že historie skupiny se brzy uzavřela. Z onoho druhého alba, jinak nazvaného Face au silence du monde, jsem vybral skladbu Do Re Mi. Face au silence du monde, jsem vybral skladbu Do Re Mi.

pořadu francouzské vychytávky teď pokročíme k dalšímu jménu. Le Blaireau de Ravel je pro kapelu docela dlouhý název, a to ještě písmena z posledního slůvka jsou iniciály slovního spojení a znamenají velmi volně přeloženo umělecké obrození pod vedením Lůzrů. Soubor je to docela početný, většinou mýval kolem 8 členů a existuje od roku 1996. Původ má v Mol, malinké městečku asi 50 km od centra Paříže. Původně provozovali spíš pouliční divadlo, a to spíš jen v létě, takže první hudební demo natočili až v roce 2000. A pokud jde o hudební styl, tak žádné překvapení, že je to směska všeho možného od street folku, jazzu, ska, přes rock a chanson, přičemž jejich specifikem je docela výrazná inspirace i hudbou slovanskou a židovskou. A k tomu bych přidal opravdu zajímavou a velmi dobrou dechovou sekci. Jsou tam flétny, trubka, saxofon i klarinet a dokonce i tuba. Vedle toho slyšíme nástroje další, hlavně akordeon, housle, ale i cello. Sestava se přitom s lety celkem často měnila. Francouzština v textech převažuje, ale najdeme i angličtinu nebo dokonce japonštinu. Po prvním minialbu z roku 2000 následovala se čtyřletým odstupem druhá větší kolekce, nazvaná Le Joyeux Sauvage. Z ní jsem vybral instrumentální skladbičku s názvem klezmeru Pas d'eau.

Hned v roce 2005 se Blaireau de Ravel představují dalším albem Voleur de Dimanche. I z něho jsem vybral jednu ukázku. Le Vilain Petit Cowboy.

V diskografii Le Blériot de Ravel vidím 5 řadových alb z let 2000 až 2010, 2 živáky a úplně na konci pak hudbu k představení L'Homme d'Habitude. Ta vyšla v roce 2014. Já ale zůstanu u poslední, dalo by se říci plnohodnotné řadovky z roku 2010, nazvané Sauve qui peut, Utíkej jako o život. Opět je to velice muzikantsky pestrá záležitost s výbornými dechy a zkusíme si z ní poslechnout třeba Baku Baku.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Poměrně mladou nadějí francouzské populární hudby si troufnu nazvat zpěvačku používající umělecké jméno Pyjama. Píše se to sice jako tři samostatné slabiky, ale když to spojíme, dostaneme po česku samozřejmě Pyjamo. Její skutečné jméno je ale Pauline de Tarragon. Je jí teprve 25, narodila se v Avignonu a po tatínkovi malíři zdědila výtvarný talent. Po mamince pak smysl pro nezávislost a od nevlastního otce pro změnu informace o folku, rapu a soulu. S přítelem pak začala zpívat v rockové kapele, a to hlavně covery od Doors, Velvet Underground, Patti Smith či Radiohead. V 17 letech pak získává užitečné zkušenosti v jedné televizní talentové soutěži. Brzy pak odchází do Paříže, aby pokračovala v uměleckých studiích. Přitom používá umělecké jméno Le Beb. V hudebním branži, kde zůstává stále hodně ovlivněna soundem 60. let, pak přijímá ono už citované jméno Pyjama. V roce 2016 má první EP s názvem In the Air. Nicméně podle první písničky bylo často označováno i jako Radio Girl. In the Air tam byla jako druhá. A protože Radio Girl už tady svého času zazněla, zkusím teď právě tu druhou.

0: zpěvačka Pauline de Tarragon, používající v hudební branži přezdívku Pyžama. A písnička z jejího prvního EP In the Air. Asi by se slušelo říci, že významný podíl na její muzikantské seberealizaci měl Axel Concato, známý třeba co by člen skupiny My Beast Garden. Pokročíme teď k prvnímu albu, jmenovalo se Nice to Meet You, vyšlo v roce 2018 a vybírám z něj nejprve skladbu I Hate You.
1: Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Pyjama.
2: Pyjama. Pyjama.
1: Je te déteste.

0: I voilà, voilà, voilà.
1: Zpěvačka a současně třeba i výtvarná umělkyně v hudební branži používající jméno Pyžama. Vzhledem k tomu, že muzika pro ní byla vždycky spíš jen jednou z řady způsobů vyjadřování, nemůžeme být zklamáni, že se po prvním albu začaly její zájmy ubírat zase jiným směrem. Uvidíme, zda se k ní v budoucnu vrátí. Myslím, že by bylo škoda, kdyby tak neučinila, už jen proto, že jsem o ní mluvil jako o naději francouzské pop music. Teď ještě jedna písnička z onoho alba. Vertigo.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a teď slíbený Didier Lockwood a současně osobnost světové extra třídy. A pokud bych to vymezil na použití houslí v jazzové a rockové hudbě, tak snad vůbec ten nejlepší muzikant. Že je to téma na seriál, o tom nemůže být sporu, stejně jako to, že ve francouzské populární hudbě nebyl zdaleka prvním geniálním houslistou. I pro jeho samotného byly celkem pochopitelně velkými vzory Stéphane Grappelli a Jean-Luc Ponty. Lockwood byl ročník 1956 a pocházel od Lamanšského průlivu, přímo z Calais. Výborní muzikanti byli i jeho tatínek a bratr a na housle se učil už od 6 let. Postupně ale inklinuje k jazzu a v 17 letech se dokonce přidává na pár let ke slavné progress rockové skupině Magma. Od konce 70. let pak už nahrává i jako solista. Začnu dnes v roce 1981, kdy mu vychází album nazvané The Kid. Takhle zní titulní skladba.

Didier Lockwood a skladba The Kid. V roce 1984 se také poprvé objevuje v pražské Lucerně a do naší republiky se pak ještě několikrát vrátil. V onom roce také vychází jedno z jeho rockovějších alb pod hlavičkou Didier Lockwood Group. I nahrávka, kterou jsem teď vybral, je z desky, která vyšla pod názvem kapely, konkrétně v roce 1921. To album se jmenovalo Phoenix 90, stejně jako tahle skladba.

Protože se dnes snažím vybrat spíš ty rockovější skladbičky, sáhnu teď opět po albu, samozřejmě výborném, natočeném pod hlavičkou Didier Lockwood Group. Tohle vyšlo v roce 1993 pod jednoduchým názvem DLG a vybírám z něho Volume 405. Bohužel Didier Lockwood nepřežil před 3 lety ve svých 62 infarkt.

Didier Lockwood. A myslím, že chvíličku ještě máme, tak si dejme třeba ještě jednu pařížskou, v zásadě rockovou zpěvačku, používající pseudonym Demi Mondaine, jinak vlastním jménem Beatrice Brunet. Její hudební paralely bývají hledány většinou u PJ Harvey, Stooges, Gun Club či domácích Noir Désir. Jejím stálým muzikantským i koncertním partnerem je kytarista Misty Gordon, ale donedávna vystupovali i v širší sestavě s basistkou a bubenicí a předskakovali už třeba i Alice Cooperovi. Sama Demi Mondaine si pak svého času na akci věnované již nežijícímu americkému písničkáři Jeffu Buckleymu zaspívala i s jeho někdejším parťákem ze skupiny Television, známým kytaristou Gary Lucasem. Zatím jí vyšlo několik EP, nebo chcete-li mini-alb, a jedna větší kolekce s názvem Isaiah v roce 2015. A k tomu bych ještě doplnil jedno EP ze stejného roku, natočené s docela zkušeným multiinstrumentalistou Dimmy Dare. Tenhle jednorázový projekt se jmenoval The Color Book. Ale teď se píše rok 2021 a zdá se, že na spadnutí nové album. Už se objevily dvě pilotní písničky i s pěknými videoklipy a vzhledem k tomu, že je tam cítit i posun k mainstreamu, typoval bych to na všeobecně velkou odezvu. Nicméně pro tuhle chvilku jsem jako ukázku od Demi Mondaine vybral rockovější písničku, jmenuje se Enchanteur a je z mini-alba Paris Désert z roku 2016. To bude pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí František Vich a jen obligátně připomínám, že všechny odvysílané díly pořadu, stejně jako playlisty, najdete na webu našeho rádia.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny. Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tu ti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka.

Hudební týdeník Mixdown Offline je v cílové rovince a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš.

0: vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Core Music Radio.

Ahoj, moji milí. No tak týden se sešel s týdnem, je to jasná věc. A navíc teda nedělní živý vysílání večerní. To je tak na Color Music Radio v neděli v 8 a v sobotu v 10 ráno. To je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, nazdárek. No a co dneska pro vás mám? Mám pro vás nějaký nový desky, nový alba, jedno takový country soulový album, moc pěkný, který nahrála Maggie Rose. No a pak jedno současný album, který už mi tady pár týdnů leží, jestli 2-3 týdny. To je novej Shabuzi, tak o tom si budeme taky povídat. Docela mě to překvapilo a řeknu vám za chvilku víc. Teď na úvod jeden takovej track, který se může zdát jako pomalej, ale ono to má docela zajímavý, pěkný vývoj. Na úvod tady je Josh Ross. Tato ta věc, která se jmenuje Leave Me Too, tak já doufám, že nikam neodcházíte, krásný poslech.

Hate How You Look, věc, kterou jsem tady často hrál, tohle je Josh Ross. Věc, na kterou jsem si vzpomněl, která se teď vůbec nehraje nějak zvlášť, ale vzpomněl jsem si věc, která se jmenuje Leave Me Too. No teď je Sasha, tahle zpěvačka společně s The Restless

Ashes. Také tohle je samozřejmě Bailey Zimmerman, taky Diplo. Bailey Zimmerman má v žebříčkách, ať už v Kanadě nebo v Americe, věcičku, která se jmenuje Chevy Silverado, to je taková baladická záležitost, tak dneska tahle ta taneční věc. Tohle je taky taneční záležitost, věc, která je jednou z nejhranějších podle mě v ACX, tohle je Lil Rose, of course I do.

Její album se jmenuje I Know What I Want, samozřejmě představoval jsem. Tohle je skvělá Lily Rose, of course I do. Jdeme pořád stejný vibe, teď je tady Dallas Smith. No tak z toho jsem nadšenej, to je velká věc, baví mě úplně, rozbíjí. Good times go, good time goes, good time goes.

Pejsek Bambula zná už hodně dobře, hodně to tady pouštím. Dallas Smith. Ale jeho aktuální věc Good Time Goes. Moc se těším na jeho desku. No tak pojďme si chvilku dala se hrát. Já mám tady, koukal jsem do svýho playlistu, mám tři věci, moc jsem ho nehrál, nějak jsem se mu vůbec nevěnoval a on vydal už asi 5 alb, takže v Kanadě je teda rozhodně jako rozjetej a má velký úspěchy jako po celých státech. Já jsem ho nezaregistroval, takže právě možná proto jsem na něj úplně zapomněl. Každopádně Good Time Goes, to je prostě pecka. A tady to je další jedna taková věc, která se hraje v kanadských rádích do dneška, když už je to stará věc. A určitě v budoucnu vám budu hrát něco od Dallase. Tohle je Cheap. Cheap, cheap seats. Summertime was long enough. Dneska jsem dobrý.

ACX úplně známý. Já ho hraju poprvé, jmenuje se Brock Phillips. No je to nátěr, rozhodně. Tady je Brock Phillips a taky Dallas Smith. Leave me like a back road.

Tak to je slušej nátěr, co říkáte. Leave me like a back road. Jo, no tak tohle to byl Brock Phillips a taky Della Smith. Určitě vám budu hrát častěji, budu mít jeho alba 100%. Teď už ale současná věc od Ella Langley. Postupuje žebříčkama v Kanadě, v Americe, Love and Life Again.

No, neuvěřitelný úspěch, velký úspěch po celém světě, no, ale on z toho čerpá do dneška, ono, nový album, který vydal. Tak následující věc, která vlastně to album tak jako předznamenává, to tak je zase podobná, jako je tenhle ten song, takže on si drží jakoby singlově, si drží pořád ten svůj jasný sound, kde se vlastně skoro nic nemění. No ale já vás přesvědčím o tom, že jako na tom novém albu jsou docela zajímavý i jiný věci. Ovšem tady je Shibuzi, věc, která se jmenuje Cowgirl. Tady ta věc se teď hraje v rádích z novýho alba, ze kterého si budeme za chvilku hrát. A nebo vlastně co blbnu.

tak rozhodně postupuje těma žebříčkama. Tady s tou věcí Cowgirl, tak tohle z nového alba, který se jmenuje The Outlaw, Cherry Lee, Other Western Tales, takhle se to jmenuje. Ještě se to musím trošku nacvičit, ale každopádně zase trošku delší název. Teď už ukázka jinačí, Till Sunday, to je hned úvodní věc, když tady nepočítáme intro.

Till Sunday. Tak tohle to je první ukázka z tohle nového alba, který nahrál Shaboozy. No on už není úplně tak nový, asi já myslím, že tak 3 týdny. Možná i díl to bude starý, ale rozhodně to album není špatný. Asi teda bych řekl, úplně na rovinu bych se ho nepustil, tak jako že bych si sednul, udělal bych si kafe a pustil bych si tuhle desku. Asi ne, ale jsou tam zajímavé věci, tady je další ukázka. Ta se jmenuje Lone Survivor. To je hodně současný sound country muziky plus hiphopovýho současného tedy soundu. Jako koníčci pěkně. Whiskey, wicked and wild. Got dust on in my eyes. Peyote out of my mind. I've seen the other side. That shit you see when you die. That whiskey pouring up lanes. Her death been giving me signs. I guess it was

ne, že by mě to úplně, ten současný sound country muziky propojený s tím hiphopovým tlakem, že by mě to úplně bavilo s tím současným hiphopovým tlakem tedy. No ale tohle docela jo. A taky zavírat předtím nějaké jako oči nebo všechno možný uši, že teda tahle ta věc nebo že tenhle ten pokrok prostě takhle funguje a takhle to prostě běží, tak je dobrý občas na to upozornit, protože se objeví právě nějaká ve spleti všech těch neúplně dobrých věcí, se objeví pak jedna třeba takhle docela dobrá záležitost z nového alba Shaboozyho, Shaboozy, jeho album, který má asi 20 tracků a co je na tom zajímavý, má tam docela dost, vlastně, když se to řekne po tom hiphopovém slangu, tak spoustu featuringů. Má tam Jamieho Foxe, toho nepoužil na zpěv, toho použil jenom na mluvený slovo. Stejně tak jako R&B zpěvačku Teyanu Taylor, tu taky použil jenom jako mluvený slovo, to mně přijde hodně zajímavý, si zaplatit takhle spolupráci s někým jenom proto, aby ten člověk nespíval, ale mluvil. No ale jsou tam nějaký taky spolupráce, kde se i zpívá společně tedy s Shaboozym a naspívala třeba tuto baladickou věc, kterou vám chci nabídnout na závěr z tohohle alba, zpíval Shaboozy společně se současnou R&B zpěvačkou, která se jmenuje Kalani. Mně se to líbí. Kalani pěkně zaspívala tenhle ten country song. No, posuňte sami. Shaboozy, Kalani.

Ahoj milí, posloucháme společně ACX, American Country Express. Chýlíme se ke konci první vysílací hodiny, tohle je Tyler Joe Miller.

už stařičká záležitost. Tohle je Blake Shelton. All About Tonight, velký number one hit. No taky předposlední věc v první vysílací hodině ACX. American Country Express. No a co na závěr, tak...

další velký úspěch pro tohoto zpěváka. V Americe hodně žádaný. Jinak Carry On, tohleto je skvělý Kenny Chesney. No ten taky uzavírá první vysílací hodinu ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli mezi 20. a 22. anebo v sobotu mezi 10. a 12. Tak teď si dáme takový pozvánkový break, jak už je zvykem, a za chvilku jsem zpátky. Další muzika, třeba nový album zpěvačky Maggie Rose, takový country soulový album. Myslím taky, že by se vám mohl líbit, no, uslyšíte za chvilku.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio a Martin Svátek.
3: To je pravda. Druhá vysílací hodina ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, a chvíle druhý hodině, no tak dost i klidnější muzika bude hned na úvod. Jsem si vzpomněl na tohle zpěváka, který se jmenuje Kip Moore, Hey Pretty Girl. Tak jdeme dál, krásnej poslední.

tak v Kanadě slavící velký úspěch Tennille Towns Sunshine's Free. No, myslím, že těsně před desítkou těch nejhranějších pecek v Kanadě, ale ve celých státech měla úspěch s jinou věcí, se starší tedy ukázkou. Já jsem se na ní vzpomněl už minulý týden, ale nehodilo se mi ji zahrát. Tak

Somebody's Daughter. Takhle tohle je Tennille Towns, její starší věc, která měla úspěch po celých státech. No a teď už třeba jsem si vzpomněl na zpěvačku, která se jmenuje Morgan Wade. Tato ukázka taky měla úspěch.

to je Morgan Wade. Zatím není jediný takovýhle velký úspěch. No, tak větší úspěch, no. Do první dvacítky se tady s tou věcí nedostala. Zatímco Hudson Westbrook má v současnosti úspěch tady s tou melodickou věcí. Jak mi pronikla do hlavy...

painted you pretty. No, that's skvělý Hudson Westbrook. No a neméně skvělá je i Maggie Rose. Budeme si představit její album, který se jmenuje Half Moon.

10písňový. Tohle je zpěvačka Maggie Rose a její album Half Moon. Jinak ukázka, první single The Mission. Tady je druhá ukázka Red Shoes.

Wavy v tuhle chvíli vám představuju něco z alba Half Moon. Tohle to je zpěvačka Maggie Rose. Druhá ukázka z alba Red Shoes. No a tady je třetí ukázka.

Tak další ukázka z alba Half Moon, tohleto je Maggie Rose, Weekend Lover, jasná ukázka. No a poslední věc, kterou vám tady nabídnu z tohohle alba, tak ta se jmenuje The Other Woman.

Tak já co se vybavuju, 47. místo, 47. nejhranější song. V Americe tohleto je samozřejmě Chris Young. Didn't come here to leave. A v Americe má taky úspěch.

skvělá věc, to mě bavila od první chvíle. Baví mě i novej Mitchell Timpany, myslím, že jsem hrál minulý týden. Tohle ta záležitost, která se jmenuje Speed of Light. Tak posloucháte ACX

Rocha, tohle to je Nate Heller. Taky na mě udělal dojem tady s tou věcí. Tak jsem se o něm získával trošku víc věcí, tedy co třeba nahrál a tak. Myslím, že poslední desku velkou nahrál. Nahrál v roce 2021 nebo 2022, tak nějak si to vybavuju. A tohleto je jeho poslední single, tedy Thought About You. V Kanadě se dostal na 5. místo, teď už padá dolů. A já jsem ještě narazil na jeden single, který nahrál v roce 2005, tak uvidíme, co, jestli tady přinese něco dalšího, Nate, třeba novou desku. Každopádně tohle je taková baladická věc. Taky docela dobře zaspívaný, tohle je Nate Heller a věc, která se jmenuje Down in History, posloucháte ACX.

Myslím, že tohle věc bude rozhodně nejhranější v Americe. Co nevidět, tohle je Stella Lefty, věc, která se jmenuje Boston. Tady už asi poslední dvě věci, které vám můžu nabídnout. Tohle je Lainey Wilson a John Mayer. Pěkná věc, nabízím po delší době.

Tak tohleto je zpěvačka, která se jmenuje Lainey Wilson. Vlastně taky kytarista v tomhle případě, že nespíval, ale zahrál John Mayer. Tato ukázka, která teď brázdí žebříčkama country muziky Phone Keys Wallet. To už je závěr dalšího vydání ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli ve 20, nebo v sobotu v 10, anebo na rádích, já jsem to dneska vůbec nezmiňoval, co, halejte. Já se omlouvám rádím, Sázava Amerikána. Nezmínil jsem, o to víc jsem na vás myslel. No, dobře, taky to není úplně k uvěření. Každopádně to, že jsem to nezmínil, to je pravda a omlouvám se. Mějte se krásně a třeba zítra v Holiday Edition se budu moc těšit a pěknou noc. Po případě taky pěkný víkend, pokud posloucháte reprízu. Uf, a já jdu. Nazdár.

Přijím dobrý večer. Na vlnách Color Music Radio právě startuje reggae speciál. Od mikrofonu zdraví Lukáš Admirál Kolíbal a tohle jsou Steel Pulse.

legendární britská reggae kapela Steel Pulse, u mikrofonu David Hinz a z alba True Democracy, velký hit jménem Chant a Psalm, což znamená zpívejte žalmy aspoň jeden denně. Tolik na úvod dnešního Jam Music Radio Session na Koloru Music Radio, vlastně 1. zářijového roku 2026. Jsem moc rád, že s vámi dnes večer můžu být, protože o prázdninách to bylo tak všelijak podle cestování, podle možností, tak doufám, že jste nezapomněli, že takhle v úterý večer se můžete vyladit na karibský Vibration, který z mýho pohledu jsou naprosto nadčasový, po více než 5 dekád a zásadně inspirujou i další hudební dění v dalších

Funky Kingston. Zdraví by taky Funky Prahu, Funky Brno, Funky Plzeň, Jihlavu, Znojmo, Opavu, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, nebo kdekoliv jinde posloucháte právě teď Color Music Radio a úterní reggae speciál. Toto to byly Toots and Maytals, samozřejmě velký legendy jamajské scény a parta, která byla jako jedna z prvních, který v roce 1968 použili slovo reggae, pojmenovali ten nově vznikající žánr, který mu ale předcházeli ještě další klasikové žánru, jednak tam bylo ska a taky tam bylo rocksteady. A králem rocksteady tehdy na Jamajce, vlastně prvním, jedním z prvních zpěváků, který z Jamajky vyrazili do Velké Británie a do světa, byl pán, který se jmenoval Alton Nehemiah Ellis, neboli zkráceně Alton Ellis. A ten by měl narozeniny právě dnes, 1. září 1938 se narodil a žil už 20 let, tady není, od 10. října 2008, ale rád bych na něho vzpomněl, protože jeho muzika je stále živá, nejenom díky několika slavným hitům, jako je třeba Still in Love, který si později půjčil Sean Paul, ale celá ta srdečnost, takže ten jeho vliv je stále hmatatelný, taky třeba skrze jeho syna Christophera Ellise, který spolupracuje hodně s Damienem Marleym a s labelem Ghetto Youth International. A všichni, kdo se zajímají o rocksteady a o tu karibskou muziku, tak dříve nebo později dojdou právě k jménu Alton Ellis. A pokud neznáte, tak rád bych vás teď seznámil aspoň se špetkou jeho nádherný muziky.

Anton Ellis patřil k velkým hvězdám Jamajky teprve, když Bob Marley začínal zpívat, ne? Narodil se 1. září 1948 do hudební rodiny a po krátké kariéře tanečníka začal zpívat už v roce 1959 jako 11letý. A to v duetu Alton and Eddie s Eddie Parkinsonem. Tou dobou hrálo z rádií americké Rhythm and Blues a to byl i směr, kterým se oba vydali za asistence Clementa C. Doda, kultovního majitele a producenta labelu Studio One. A první hit na sebe nenechal dlouho čekat, byla to balada jménem Muriel, která vyšla už v roce 1960. Nasledovalo vícero úspěšných R&B songů pro stejný label a něco i pro Randy's, ale pak Parkins vyhrál talentovou soutěž a vydal se na vlastní dráhu, stěhoval se do Spojených států a tak duo se rozpadlo. Alton zůstal sám v Kingstonu a pracovou soutěž a vydal se na vlastní dráhu, stěhoval se do Spojených států a tak duo se rozpadlo. Alton zůstal sám v Kingstonu a pracoval chvíli jako tiskář, než přišel o práci.

Reeda a jeho label Treasure Isle. I to je důkazem, že Alton měl pro svůj talent a hlas zcela výsadní postavení a že mu to Clement toleroval. Ještě v roce 1965 nahrál Alton s Hortenzí pecku Don't Gamble with Love, která byla v rytmech R&B. Tou dobou už ale místní ska začalo zpomalovat do rocksteady a začalo se asociovat s Rude Boys, hrváči na jamajských dancehallech. Rozumíte, tančírnách. Stejně tak zvolnil i Alton, který ale k tématu měl zcela jasný anti-rudy postoj, který referoval mimo jiné v písničkách Don't Trouble People, Dance Crasher, anebo třeba Cry Tough. Alton společně s The Flames pokračovali v nahrávání, z kterých je třeba zmínit hlavně hit Girl I've Got a Date, který jsme si právě teďka zahráli. V roce 1967 pak vydal song Rocksteady, který prvně referoval k tomuto novému žánru, jehož králem se brzy stal. Tak tolik aspoň ochutnávka začátku kariéry Altona Ellise, který žil do roku 2008, tuším, že to byl rok 2000, kdy se zjevil v Praze na festivalu Airy Beach, věčné díky za to pro pány Mighty Lemona, One Heartmana a Mufa, který to tehdy pořádali. A to bylo velký zjevení Alton Ellis v Praze v roce 2000. A 8 let později žel, odešel, ale jeho muzika tady s náma zůstává. A když už teda zmiňuju tuto legendu příležitosti vzpomínky jeho dnešního narození 1. září, tak bych vám rád zahrál ještě jednu věc, která se jmenuje poeticky Proč ptáčci následují jaro.

No a když už zmiňujeme Altona Ellise a měl by dnes narozeniny, tak bychom si měli taky zahrát jeho asi ve světě nejznámější single, samozřejmě Still in Love. Právě teď tady posloucháte Color Music Radio. Na úvod malá vzpomínka na Altona Ellise, budeme taky vzpomínat na Nicodemuse nebo Yabby Yu, ale taky i nový desky za už za malou chvilku.

Takže už jsme u novinek. Začínám jedním překvapením. Samozřejmě Bob Marley and the Wailers a song jménem Who the Cup Fit, ale v remixu Salama Remyho, který před týdnem vydal celý mixovaný album, nebo v reggae, nebo v popovém světě se tomu říká mixtape. Který se jmenuje Museum Megamix Volume 1 Bob Marley. Kde si Salam Remy poddal songy Boba Marleyho and the Wailers. Některý z nich je takhle přímo zremixoval. A tady tímhle tím songem to právě začíná celý. Tak kdybyste měli chuť, má to něco málo přes 4 hodiny, přes hodinu. A najdete to pod hlavičkou Salama Remyho. Tolik na úvod dnešních novinek a hned se dostáváme k prvnímu velkému regulérnímu albu a k synovi Boba Marleyho Kimanimu, který vydal novou desku jménem Love and Energy. My jsme si v průběhu jara hráli několik singlů, který tuto desku předznamenávali. Ty nebudeme opakovat, ty si můžete najít když tak v archivu na herohero.co lomeno kolíbal, pokud jste VIP posluchači tohoto pořadu. A pro vás každopádně všechny ostatní, takhle to album nový začíná. Věc s jménem New Creature. A my si pak dáme ještě jednu věc, v který hostuje Sizzla Kalanji. A neje zdaleka nejenom. A která se jmenuje War in a Babylon. Jako song Maxe Romeo. Tady Kimani Marley z novýho alba Brand New. Visionary.

Kimani Marley, tři ukázky z jeho zbrusu nového 8. studiového alba, který se jmenuje Love and Energy a o kterým jsem se teďka pročítal zajímavosti. Ten první song, který jsem vám zahrál, New Creature, nebyl novinkou, nicméně byl to vlastně první ochutnávkou, která vyšla už před několika lety, na kterou potom navázal song Love and Energy ve spolupráci s Lutan Faye a Ibamar, s další hostů Sizzla, Egyptian, Anthony B, Agent Sascon, Bugle nebo Andrew Tosh. A spolupracoval na tom produkčně taky typek, který se říká Riffraff, známý muzikant z Jamajky, který spolupracuje s mnoha dalšíma lidma a který i dal dokupy několik rytmů, nicméně Kimani Marley sám byl koproducentem té celé desky. A my jsme si zahráli schválně takhle variabilní, nejprv na jabingy, potom takové trošku hip-hopovej feeling a na závěr takovou úplnou intimní baladu, jak to popisuje sám Kimani. A myslím, že to je zajímavá deska a Kimani byl vždycky z té rodiny Marleyovic takovej dejme tomu víc urban, jakože měl vždycky blízko k hip-hopu, zároveň hrál ve filmech, objevil se ve slavný gangsterce Shatas spolu se Spraga Benzem, nebo taky v jamajském love songu jménem One Love. To znamená, že i hraje ve filmech a ta jeho muzika vždycky byla, myslím si, že žije někde v Miami nebo někde tam tím směrem na Floridě, tak to bylo vždycky takový trošku šmrnclý tím i ženským vibem té Ameriky. Nicméně tato deska je takovým z mýho pohledu zajímavým návratem vlastně sama k sobě. Prej Kimani si potýkal se zraněním nohy, když začínal vlastně s touhletou věcí, to znamená, že pravděpodobně se taky reflektuje třeba s jeho věkem a tak dál. Nicméně velký big up pro něj a držím palce s touhletou novou deskou, ať se dostane k lidem. Vybral si teda datum vydání velmi nabitý, protože 28. srpna vydali desku snad úplně všichni. Jako ve smyslu toho, že těch velkých desek je opravdu hodně. My si dneska budeme vedle Kimaniho taky povídat o Gentlemanovi a taky o Kabaka Pyramidovi, což jsou další dvě hlavní reggae alba, který vyšly teďka v pátek. Zároveň ale ten den vyšla velká spolupráce Eriky Badu s Alchemistem, to znamená, že se hodně píše taky o této neosoulové události. A ten konec srpna je často nabitej, co se týká vydávání alb, taky z jednoho důvodu, že když to stihnete vydat do konce srpna, tak máte šanci být nominováni na Grammy, který se budou rozdávat na začátku příštího roku. Pokud vydáte album až po 30. srpnu, tak spadáte potom do toho dalšího roku, to znamená, že třeba Chronix, který vydal loni na podzim desku, tak má vlastně šanci vyhrát teď v tom nadcházejících Grammy, ale bude to mít těžký, protože těch zajímavých alb vyšlo teda sakra hodně. Dost bylo slov, radši se budeme hrát muziku a spojení Kimani Marley a po něm přirozeně navazuje Gentleman, který vydal teda stejný den desku. Možná se nedomluvili, oni jsou kámoši. Svýho času taky spolu vydali velmi zajímavý společný album jménem Conversations. Nicméně Kimani vydával v Americe a Gentleman vydává hlavně v Německu, kde je doma. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a když jeho žena je z Jamajky, tak stále drží základnu v Německu, kde je i jeho kapela. A svýho času byl největším hvězdou reggae v Evropě. Když si dáte rok 2002, když vydal svoje slavné album Journey to Jah, tak Gentleman byl opravdu totálně na špičce. Hráli ho německý mainstreamový rádia a cestoval po stadionových show. Dneska už to možná není takhle v takovémhle hypeu, nicméně má svůj velký respekt napříč scénou reggae i hiphopu. A to, že vydal teďka nový album, je určitě pozoruhodné. Si pojďme dát taky několik ukázek, protože tady koukám na Apple Music, tento album, který se jmenuje Gratitude, vděčnost, má škatulku pop, ale z mýho pohledu to teda vůbec pop není. Ochutnejte sami.

0: Gentleman's Alba Gratitude, na úvod to byl single Lion, tohle to už je druhý song jmenuje I'll Be There, v kterém hostuje Meleku, což je syn Sizzla Kalangio, a další ukázka už následuje, který hostuje portugalský Richie Campbell, věc jmenem Same Struggle. Pram, pram, pram.
1: Lock the door and pull curtain, just like in and I'm certain.

Gentleman z alba Gratitude, leto je aktuální single jménem Friends, tak posílám všem real friends out there. V tomhle songu hostoval Colly Buds z Bermudských ostrovů, taky starý kámoši. A my se máme poslední ukázku z této desky, která vyšla teď v pátek, poslední srpnový pátek, najdete na ní 17 tracků. Mezi dalšími hosty se objevuje i Jamil a Clay, taky starý parťák Christopher Martin, který ho pozval poprvé do Evropy právě Gentleman. To bylo kdysi dávno, v rámci toho navštívili pražskou Lucernu. V posledním songu, v posledním hostem je taky Michael Patrick Kelly z Kelly Family. Což mě docela šokovalo, nicméně ten jejich song vůbec není blbej. Ten možná trošku nejvíc padá do kategorie pop, ale toto je pořád Jam Music Reggae Session, takže my si dáme spíš straight reggae think, a to sice duet s Capletonem, který se jmenuje They Don't Care, že by mluvili o Babylonu. Gentleman z alba Gratitude a za chvilku už ukázky z nového alba Kappa Kappa.

0: Flip it up again.
1: Bram, bram, bram, bram. Kavaka Pyramid vydal nový album jménem The Lyrics Tape, který odkazuje na jeho legendary mixtape, kterým se představil světu před nějakýma více než 10 lety. A vlastně v podobném konceptu, vlastně trošku mixu reggae a hip-hopu, je podaný právě tady tenhle ten The Lyrics Tape, který odkazuje vlastně znova k tomu slovu mixtape, ale zároveň připomíná, že v případě Kavaka Pyramida je dobrý sledovat každý slovo v jeho textu, protože každý má nějaký význam. On je výborný textař, který odkazuje opravdu k spousty aktuálním věcem. Tak poslouchejte pozorně, dáme si věc jménem Stand Firm. Jo, pull up the tune, pěkně od začátku od toho intra.

Brand new Kabaka Pyramid. Yeah. I na tomhle projektu se do třetice podílel Damian Marley a label Ghetto Youth International. Za svou minulou desku Kabaka získal Grammy a za album The Calling. A i tohleto se hodně dobře poslouchá, hodně mě baví tato fusion reggae hiphopu. Takhle blízko k sobě tyhle ty žánry samozřejmě mají ve své originalitě, ve svém původu. Potom jsme se tady povídali xkrát, tak nebudu se opakovat. Každopádně všem, koho baví tenhle sound, doporučuji volume doprava. Příjemný večer, příjemný poslech, posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A my jsme v segmentu novinek, Kabaka vydal svoje nový album taky v pátek 28. srpna 2026.

který nahrál jamajský zpěvák jménem Diany, psáno D apostrof Y A N I. Jeho první velký album se jmenuje Live Life and Prosper. Předtím vydal jenom jedno EP a tohle to je první velká deska, která vyšla teď 21. srpna. A o produkci se postaral Karim Remus Burrell, s kterým jsme tady před lety dělali živý rozhovor přímo z Kingstonu, syn legendárního producenta Filipa Fatise Burrella, který zakládal Exterminator Records, kde natáčeli zásadní věci, třeba Luciano, Dean Fraser, Sizzla Kalanji, a mnoho dalších. No a jeho syn Karim, přezdívaný taky Remus, pokračuje samozřejmě v producentských stopách a dělá to ale po svým, nejenom, že natáčí nový chtěl jsem říct, že nejenom, že zrevitalizoval archívy svého táty, ale dělá taky svoji vlastní muziku a hodně zajímavou, hodně krásnou muziku a právě tato deska od Dianyho to dobře, to moc hezky potvrzuje, protože se to skvěle poslouchá. My jsme sali věc jménem Journey, který je takový nádherný gospelový sbor, jak kdybyste šli do kostela a ten gospel je tam na začátku a na konci té desky. Mezitím je tam celkem je to 11 tracků a pro někoho možná hodně R&B sound, nicméně Fort Straight Origin Jamaica Music. Dáme si věc jménem Bloomin a pak ještě jedna nádherná. Příjemný poslech živýho vysílání takhle v noci na Koloru. Toto je Diany.

Posloucháte Color of Music Radio a Reggae Special Jam Music Radio Session. A tohle to je další nový album.

tři ukázky z nového alba od Dianyho, prvního debutového alba. Tak a my segment novinek zakončíme novým releasem, když předpokládám, že už to bylo nahraný dávno, teď to jenom akorát znova vyšlo. Not Giving Up, legendární Freddie MacGregor. A za malou chvíličku konečně další téma dnešní session. Těch novinek bylo hodně, ale myslím, že rozhodně stály za představení, aspoň v této podobě, takže nevzdávejte to, ještě chvilku vydržte. Pokud usínáte, tak si předplaťte herohero.co/admiral Kolíbal. Můžete si to zítra pustit, kdykoliv se vám zamane. A nebo potom se střih v neděli od 22. hodiny. Což je trošku prašť jako úhoď. Ja? Kdybyste chtěli nějaký dřívější čas pro tenhle speciál, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, dáte mi shout, že posloucháte. A kdyby vám to tak jako vyhovovalo.

Mě zajímalo, kdo teď posloucháte Live and Direct. V premiéře 23 hodin 17 minut. My jsme po dlouhatánském segmentu novinek se teď posunuli hluboko do éry Rabadabu 80. let. Toto je na mikrofonu pán jménem Nicodemus, vlastně jménem Cecil Wellington, který se narodil v roce 1957 a před pár dny to bylo 30 let, co žil předčasně, opustil hmotný rozměry. A tak jsem u té příležitosti napsal velký článek k sobě na web na Jam Music, abych vzpomněl jeho důležitý odkaz, protože byl velmi zásadní postavou DJingu, jak slyšíte, on spíš vypráví, vlastně rapuje, toastuje a vlastně byl jedním z důležitých hlasů té rabadabový éry, která přišla, dejme tomu někde se skonem Boba Marleyho, kdy do té doby to vlastně bylo hodně roots reggae a potom Jamaika hledala nový sound a protože v dancehallech bylo spousty MCs na mikrofonu, tak z toho vlastně vzniknul rabadabová éra. A my máme v Praze večírek už snad 13 let, který je věnovaný právě této éře Rabadabu, jmenuje se Rabadab Fridays. Je to vždycky jednou za měsíc, první pátek v měsíci a tento týden začíná nová sezóna a taky nový prostor, kam se tato akce přesouvá. Ten nový prostor je Ungeld, to znamená úplně týnská ulička za týnským chrámem, kousek od staroměstského náměstí. Pořádají to na Fenraf Reggae Rulers už celých těch 13 let, to znamená Raz Dredd a Roland Blow jsou samozřejmě rezidenty tady tohohle večera, vždycky se tam zvou různé další hosty a hrajou strictly vinyl, jenom ať už 7-palcový nebo 12-palcový, to je jedno, ale vždycky to jsou vinily a Nicodemus samozřejmě v jejich selekci nechybí. Navíc tento pátek to bude Open Mic Edition, to znamená, že jsou zváni i zpěváci a DJs v tom jamajském slova smyslu, aby přišli taky něco dát na nějaký instrumentálky. A tak tolik jedna ze dvou pozvánek na tento týden, ta druhá potom proběhne hned o den později a bude velká mezinárodní, k tý se za chvilku dostaneme. Teď pár songů věnovaných právě Nicodemusovi, nebo respektive jeho tvorbě.

se jmenuje ten track, jeho autorem je Nicodemus. Tenhle track najdete na albu DJ Clash 3 The Hard Way, což vlastně trošku odkazuje k tomu, co se bude dít v sobotu. Zároveň vlastně k jamajské tradici to sound clashování, ať už u mikrofonu, anebo celých soundů, nebo selektorů. A 3 The Hard Way znamená, když to je combination, v který hostují hned tři zpěváci nebo DJs. Nicodemus svou kariéru DJ u mikrofonu začal v roce 1976 u sound systému jménem Socialist Roots po boku selektora Dannyho Dreda. Už dva roky později je pak Prince Jammy propojil se soundem Tape Tone, kde si Nicodemus vybudoval silnou pozici na kingstonské dancehallové scéně. Jeho hluboký a okamžitě rozpoznatelný hlas býval přirovnán třeba k lidem, jako jsou jako Billy, Prince Farai nebo Prince Jazzbo. Ale Nicodemus si brzy vytvořil vlastní styl a především pověst DJ, který byl ve svém živlu přímo u sound systému a freestyloval naživo v ten moment. Na přelomu 70. a 80. let začal stále výrazněji prosazovat také ve studiu. V roce 80 na sebe nejprve upozornil kombinací Jamaican Rockers Hop s Rankin Trevorem, která patřila k velmi úspěšným nahrávkám. Potom přišla série populárních singlů Gunman Connection, Bone Connection, který jsme si dávali, právě Hail Nico Dread jsme si jaký hráli, nebo Bubble Nicodemus Bubble, anebo Tabby's Daddy. Nicméně zásadní potom byly v té době jeho session s Roots Radix ve studiu Channel One, nahrávky, který produkoval právě Henry Junjo Rose, to byla právě ta Bone Man Connection třeba, a to byl vlastně jeho průlomový hit i za hranice Jamajky. Dále potom přišel rok 1985, skáču už rovnou takhle, protože v roce 85 King Jammy, tehdy ještě Prince Jammy, vytvořil ten slavný digitální rhythm jménem Slang Tank, kterým způsobil digitální revoluci na Jamajce, co se týká instrumentálek, ale vlastně i hudební produkce. A Nicodemus samozřejmě na tomhle slavným rhythmu má taky svoji věc, která se jmenuje Eagle Feathers, neboli Orlí peří, kterou si dáme za malou chviličku. A teď, když si hrajeme instrumentálku v podání právě Roots Radix, tak můžu číst ještě něco z toho velkého biografického textu, který najdete u mě na webu jahmusic.net, psáno Jahmusic. Tak přes všechny studiové úspěchy byl Nicodemus stále především DJ. Právě to, že byl schopný freestylovat přímo na akci, bylo jeho velkou předností, a ta improvizace, timing a způsob práce s rhythmem ovlivnili další generace DJs, jako třeba Early B, Supercat, Professor Nuts nebo Chaka Demus. A právě Chaka Demus si svýho času dokonce říkal Nicodemus Junior na jeho počest. Dávno ještě předtím, než se proslavil potom tím velkým hitem Murder, She Wrote po boku Pliersa. Nicméně zvláštní kapitolou Nicodemusova příběhu tvoří jeho dlouholeté přátelství se Supercatem. Nebylo to spojení, které by vzniklo až ve studiu. Znali se ještě z dob před svým velkým hudebními kariérami a oba se pohybovali tehdy kolem jamajských dostihů a koňských stájí. Že by sáskaři. Supercat později Nicodemus se označoval za jednu ze svých velkých inspirací. Jejich cesty se výrazně propojily znovu v polovině 80. let kolem soundu Stereo Mars. Supercat byl tehdy etablovanou hvězdou legendárního týmu Kilimanjaro a dle svých vlastních vzpomínek potom sound opustil právě proto, aby Nicodemusovi pomohl s návratem. A tak odešel ke Stereo Mars a to byla zlatá éra tohohle soundu, protože tam byl Supercat, Nicodemus, zároveň třeba Buru Banton, Tenorso, Katy Rangs, Yami Bolo, Hugh Brown a parta dalších budoucích legend. Tak to bylo někde kolem roku 1985-1986 a právě tehdy natočil tady tu věc. Na rytmu Slang Tank.

Mimochodem, tady ten slavný rytm vzniknul na japonských kláveskách Casio. Ten výrobce toho Casia, což byl nějaký japonský inženýr, vůbec netušil, co tím způsobil na druhé straně světa. Mimochodem, Jamajka to vlastně trochu vrátila do Japonska zase zpátky, protože Japonsko je dlouhodobě jedním asi ze tří největších odběratelů japonských singlů a jamajská kultura v Japonsku je překvapivě velmi fungující spojení. A i to vlastně odkazuje k tomu, co se bude chystat v sobotu, tak já to nebudu už neprotahovat a prozradím, že v sobotu proběhne po 7 letech v Praze Sound Clash, kterýho se zúčastní Fire Sound z Drážďan a z Olomouce dorazí Kancha Soldiers, který jsou prej aktuálně jediný sound v Čechách a na Moravě, který má chuť clashovat. Clash je totiž taková specifická disciplína. Prezentace soundu a zároveň pokoření nějakého jiného soundu a děláte to pomocí muziky a speciálních dub plates, nahrávek, který si necháváte nahrát ve speciálních verzích právě pro vás a pro váš sound. A aspoň od Kancha Soldiers osobně vím, že se na tuhle akci chystají už několik měsíců a investují velké peníze do nahrávání na Jamajce. A tak jsem hodně zvědavý, protože máte jedinečnou možnost slyšet tyhle ty dubplaty pohromadě právě na Sound Clashi a vím, že i Fire Sound z Drážďan prej mají hodně nabitej dubbox. Takže událost pro Soundboys a všechny lidi, kteří zajímá reggae dancehallová kultura, už tuto sobotu v prostoru Salo Salo, což je na ostrově Štvanice, součást klubu Fuchs 2. Akce se jmenuje Melting Pot Sound Clash a vedle toho samotného kleše tam proběhne ještě zároveň vícero muziky, protože bude tam velmi vzácný host z Japonska. Japonsko, Jamajka mají něco společného. Hodně společného a bude to jeden z členů legendárního soundu Mighty Crown, největšího soundu v Japonsku, který ho bude ještě podporovat na mikrofonu zároveň Hugo T. Akce začíná už docela brzo, protože bude ještě warm-up venku na terase. Více informací u mě na webu jammusic.net. Akce se jmenuje Melting Sound Clash, Melting Pot Sound Clash a proběhne už tuto sobotu 5. září leta páně 2026. A teď už spojení Nicodemuse s jeho Breda from Another Mother Super Catem a zároveň tam ještě hostuje Junior Cat a taky je tam Junior Demus a je to slavný songmanem Cabin Stubbin. By the way, odsoudili pána, který nechal zastřelit Tupaka Shakura. Velká událost, že by se dočkal opravdu posmrtně spravedlnosti. Now it's time to be a special

že Nicodemus se mu povedlo z éry Rabadabu dále pokračovat i v éře digitálního dancehallu a koncem 80. let se znovu naplno propojili cesty Nicodema a Superketa. Společně vystupovali i v Británii a jejich přátelství se následně přeneslo pod hlavičku Katova labelu Wild Apache. Výsledkem byla právě ta mocná combination Cabin Stabin a tato nahrávka hodně tehdy uspěla ve Spojených státech a znovu obrátila pozornost k oběma autorům a jejich katalogu. Oba ještě pokračovali dalšíma věcma jako I and I Prerogativ nebo novou verzí Dog is Better than a Gun a kolem Wild Apache se postupně vytvořila sestava, v níž vedle nich stály Junior Demus a Junior Cat. Vyvrcholením bylo album The Good, The Bad and The Ugly and The Crazy z roku 94. Jamaica Observer ho později zařadili mezi nejlepší hardcore dancehallová alba té doby a čtveřice se společně objevila taky ve westernovém stylizovaném videoklipu Sculpt Them, což bude poslední song tady tyhletý vzpomínky na Nicodema. To tehdy byla pro něho pozoruhodná druhá kapitola jeho kariéry. DJ, který se prosadil ještě před nástupem Yellowmana a digitální revolucí, se najednou pohyboval po boku Superkata v době, kdy se dancehall star výrazněji prosazoval v New Yorku a celých státech. V roce 92 mu vyšlo album Old Veteran a jako samotný název vystihuje dokonale tu pozici, kde tehdy Nicodemus stál na scéně. Veterán, jehož kořeny sahaly až k systémové kultuře 70. let, ale který stále dokázal držet krok s novou generací. V roce 95 ještě vydal desku Dancehall Giant a absolvoval 7-týdenní turné po západě Spojených států s umělci kolem sanfranciského Positive Sound Massive. Takže ještě krátce před smrtí tehdy aktivně vystupoval a nahrával. Jenomže 26. srpna 1996 zemřel na komplikace spojené s cukrovkou v pouhých 39 letech. Takže Nico, rest in peace. A poslední song, který si právě dáme na jeho počest v rámci toho, že to bylo 30 let od jeho odchodu, tak bude právě song jménem Sculpt Them, vzpomínka na Nicodema a spolupráci se Superkatem. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, dnes až do půlnoci a potom samozřejmě pořad DJ Ramela After Mood.

Tak, už jsem vám dával seznamko všeho, Nicodemus inspiroval a společně se Superkatem a jedním z pánů, který mě napadá hned na první dobrou, je Mr. Bombastic Shaggy. Takže předtím, než se ponoříme ještě do toho posledního profilu, který jsem sliboval, a to je Yabiu, si dáme právě Shaggyho.

Jo, když už jsme si zahráli Shaggyho, tak jsem si ještě vzpomněl na Shauna Paula a zopakoval jsem song, který vyšel v srpnu, který připomněl kolikátý 36. výročí od vzniku právě legendárního rytmu Slang Tank, o kterém už jsme se bavili před chvílí v souvislosti s Nikodýmem, který právě způsobil tu digitální revoluci v produkci na Jamajce v roce 1985. A letos v srpnu vyšel single od Shauna Paula s takovouhle parádní instrumentální verzí, kterým bych to rád vzpomněl.

rád bych využil ty instrumentálky ještě k pozvánkám na akce, aby reggae scéna vibrovala a žila. Aby jsme ji podpořili svojí přítomností nejenom virtuálně u internetu, ale i naživo. Takže co se týká kulturního servisu, už jsem říkal, že tento pátek Rabada Friday v novém prostoru Ungelt s Nafen Raf Reggae Rules a s Open Mic Edition, vinylová reggae rabadabová událost v centru Prahy. V pátek také v Chomutově 100 zvířat v prostoru Café 44. A v kempu Rohanov od pátku až do neděle Summer Roots Session, kterou pořádají Untitled Dub Family. Budou tam taky vystupovat Dub Leaves, Original Kumbash Sound, Shadow Player, Sativa a další. Kemp Rohanov, Vacov, nadcházející víkend. No a v sobotu už zmíněný Melting Pot Sound Clash v Praze na ostrově Štvanice v prostoru Fuchs 2 je takový menší sál jménem Salo, kde proběhne clash Conscious Soldiers versus Fire Sound. A předskokany budou nejprve na terase Pini Wally a Kuba Dredd a potom obstará warm-up právě jeden z členů legendárních japonských Mighty Crown. A o afterparty se ještě vedle Pini Wally postarají Splendid Sound z Polska. Je opravdu tak, že Česko, Německo, Polsko, japonská záležitost Melting Pot Sound Clash tuto sobotu v Praze. Díky za podporu Kana, který házejí i nějaký hodnotný ceny a price money pro vítěze tohoto Sound Clashe po 7 letech Clash v Praze pro reggae dancehallovou komunitu. V sobotu, to je o týden později, sobotu 12. potom proběhne u Zlína, respektive v Uherském Brodě, festival Forest Fest, který pořádá i reggae. A kam si pozvali mimo jiné Medial Banana a mnoho dalších. A je to psáno Forest Fest. K pozdravy pro reggae, příště bychom si mohli od nich něco i zahrát. 14. září potom holandský The Obsessions v Praze na Sedmičce a 26. září Dapefix v Cross Clubu v rámci 25. narozenin Cross Clubu. 1. října Toasters na Sedmičce, 11. a potom Dap Pistol se Zooblasters v Ostravě a 8. října v Praze v Lucerna Music Baru. Kam vás srdečně zvu taky 17. září na Arrested Development, což sice není reggae, nicméně je to nádherná muzika, sprcha pozitivní energie, tak doporučuju, o těch se budeme více povídat v rámci poledního menu. Koukám na hodiny, 23 hodin 53 minut. A to jsem chtěl ještě se věnovat Yabiyu. Kdože to byl Yabiyu? Vivian Jackson, anebo taky Jesus Dredd. Narodil se v Kingstonu v roce 1946, to znamená letos 14. srpna by oslavil 80, ale mluvím v minulém čísle, že ho tady není. Ale za sebou nechal spousty velkých klasik a spousty nádherný hudební produkce. Pro mnohý je velmi kultovní autor.

Rodina Viviana Jacksona nepatřila k hrstce privilegovaných, já by ji od mládí horce zakoušel, co znamená slovo chudoba. Už ve 12 letech odešel z domova, neboť si našel zaměstnání v továrně na výrobu hrnců. Peníze, které si tam ale vydělal, se vyžádaly krutou daň. Už v 17 letech já by těžce onemocnil jako následek několika letého vdechování jedovatých splodin. Od té doby trpěl celou řadou neduhů, zejména artridou, která silně znesnaďovala jeho pohyb. Život v drsných ulicích kingstonských get nebyl a ani není procházkou růžovým sadem ani pro zdravého člověka, natož pro někoho, kdo je mladý a invalida k tomu. Já by se ocitl tehdy na dně a protloukal se, jak se dalo. Často prý naštěvoval dostihový závodiště a záhy se u něho objevil zvláštní talent. Dosahoval neobyčejných úspěchů v typování vítězů. A tak lidi k němu chodili pro doporučení a když se naplnila, já by dostal podíl ze zisku. Fyzický handicap zároveň ho přivedl na duchovní cestu. Pokládal si otázky o boží existenci, vlastním osudu i o roli, kterou ve světě sehrávají lidé černé pleti. Máš rasta kulturu, bobo kulturu a AIDS kulturu. Myšleno AIDS jako HIS kulturu v rastafariánském pojetí smyslu. Vždy jsem žil zvláštním druhem života, kdy nejíš věci, které vyrůstají pod zemí, ani ty, které musíš nějakým způsobem zabít. A také jsem nejedl žádnou sůl ani nic podobného, vyprávěl jednou v jednom rozhovoru. S tímto přístupem nejlépe konvenovala ideologie rastafariánů AIDS. Já by se ale taky přátelil s řadou rastafariánů, mezi kterými byl například Brent Dowie z The Melodians a při vzájemných diskuzích docházelo prý k ohnivým výměnám názorů, hraničícím až s hádkou. A jedna taková hádka přivedla Jabiho k muzice. Říkal jsem, že nevidím Rastafariho jako nejvyššího, protože nejvyšší žije ve mně. A tak vznikla hádka se všemi těmi rastamany. Já jsem se držel svého názoru a oni toho jejich, až to začalo být nudné. A pak náhle začalo pršet a oni šli spát. Když usnuli, zaslechl jsem v duchu nějaký hlas, jakoby andělský zpěv. A když se přehnala bouřka, změnilo se to v hudbu a já jsem uslyšel ten hlas. King of kings, lord of lords, conquering lion of tribe of Judah. A tak jsem zkoušel zpívat spolu s tím hlasem, který jsem slyšel v duchu. A pak se zbudili a poslouchali mě a říkali, hele, takováhle věc by se měla nahrát. To byly slova Jabiu v jednom rozhovoru. Tehdy byl ještě vlastně Vivian Jackson a moc se nevyznal v nahrávacím procesu. Ale naštěstí narazil na skupinu hudebníků, mezi kterými byli například, pozor, bubeník Leroy Horsemouth Wallace, hvězda filmu Rockers, kytarista Earl Chyna Smith, který je později nahrával třeba s Bobem Marleym a s mnoha dalšíma, nebo baskytarista Aston Familyman Barrett, právě baskytarista Boba Marleyho and the Wailers. A tihle tři slavní, v budoucnosti velmi slavní muzikanti znali svý řemeslo do všech podrobností a když jim já by předspíval melodie, oni kolem toho obratem zahráli rhythm. Teď ještě song nahrát a vydat. A to nebyla žádná laciná sranda tehdy. A tak, aby vydělal dost peněz, vrátil se navzdory varování lékařů do továrny na hrnce, jenže brzy se však jeho zdravotní stav znovu rapidně zhoršil. Konečně se aby mu počase podařilo získat dost peněz, aby si mohl pronajmout studio Dynamic. Nezůstalo by mu však dost na to, aby mohl zaplatit hudebníkům a ti mu věřili natolik, že svou práci odvedli zadarmo. Pásku s prázdným rhythmem pak vzal k vyhlasnému inženýrovi producentovi, který se říkal King Tubby. Tubby mu se ta muzika velmi zamlouvala a když mu Jabby předvedl hlasový part, nechal jej obratem píseň nahrát a provedl závěrečné mixy. A přesto prý trvalo ještě 2,5 roku, než se skladba dostala na veřejnost. Jabby nejprve spořil na lisovací matrici a posléze na materiál, z něhož se disky vyrábějí. Napoprvé vylisoval pouhou 100 nahrávek a obcházel s nimi prodejce a selektory. V drtivé většině uspěl a tak brzy nechal vylicovat další exempláře. Netoužil prý po osobní slávě a proto záměrně uvedl na nálepkách pouze název písně Conquering Lion a žádné jméno interpreta. Když však chodili posluchači žádat selektory o přehrání toho songu, nepoužívali toto jméno, nýbrž opakovali mrazivý nápěv Biu, Jabi, Jabiu, který tvořil nezapomenutelný motiv skladby Conquering Lion, kterou se dáme právě teď ve vzpomínce na Jabiu.
právě teď o půlnoci, ideální čas.

Jabiju. Tam jsou byli zajímavý, ne? Že lidi chodili a říkali Jabiju, Jabiju. Aby selektoři zahráli tenhle ten song a prý až o několik o nějakou dobu později prozradil tím Ktaby, že autorem je Vivian Jackson a tak mu lidi začali říkat v okolí Jabiju. Vivian přezdívku přijal za svou a vrhl se do dalšího nahrávání. V roce 74 si založil label Prophets a svou tvorbu vydával na něm. Prakticky vše, co zde během následujících několika let vyšlo, je dnes považováno za esenci roots reggae. Já by ve svých apokalyptických písních nenabízel snadno přijatelné poselství, nýbrž nekompromisní vize. A i v 70. letech, tedy době, kdy mimořádně přála náboženským projevům v reggae, se jednalo o sdělení ve své jednoznačnosti a důraznosti dost neobvyklé. Žádný div, že Jabiho singly se tehdy nehrály v rádiích a přehrávala je jen některý sound systémy. Jeden z nich ho měl extra rád, rastafariánská organizace 12 Tribes, tam měla Jabiho ráda. Já speciálně ještě po tém, co nahrál single Warn the Nation, Jalof, píseň o spravedlivém dredovi se slanem varovat babylonské národy. To si hodně zamilovali. Možná i tenhle song najdu, každopádně teď si hrajeme dál, tato věc se jmenuje Beware. Tady pěkně od začátku Deliver Me From My Enemies. Příležitosti nedožitých osmdesátin.

0: závěru Jam Music Reggae Session vzpomínáme na Yabby U, a.k.a. Jesus Dread, a.k.a. vlastně jménem Vivian Jackson. Blížíme se do finále, za chvilku už potom pořad DJ Ramela Aftermood. Ale měl bych splnit, co jsem sliboval už vlastně minule, že se trošku pustíme více z Yabbyho tvorby. To vyprávění jsem skončil, když se konečně proslavil prvním songem a potom následovalo několik dalších úspěšných singulů, a tak já bych začal přemýšlet o vydání dlouhohrající desky. Ta přišla v roce 75, nesla stejné jméno jako Yabbyho legendární první nahrávka Conquering Lion. Perfektně shrnuje Yabbyho kouzlo a hluboká témata. Trošku jako reggae Bible, ne? Jeho deska vyšla tehdy i ve Velké Británii pod jménem Rum a Damma. A i když se reggae tehdy začalo prosazovat i v mainstreamu, Yabbyho muzika vždycky zůstala výsadou undergroundu. Yabby mu to ale nějak nevadilo. Nesnažil se oslovit široké masy, nejbrž raději hrál pro ty, kteří jej chápali a s kterýma to rezonovalo. Kdo by si chtěl číst o životě Yabbyho více, tak doporučuji velký profil na stránkách jachmusic.net. A já se s vámi pro tento moment loučím. Přeju vám krásnou dobrou noc, těším se na brzkou slyšenou. A ještě jsem chtěl zmínit ten uprising, který mě osobně velmi natchnul, i když jsem byl jenom v sobotu, tak Tiken Jaffa Cole, protože Hempressativa, Scaramucci, tam je bohatě.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

start, please, friends?